0: Pacente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jedno.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

vždycky začal žít až z večera. Jak kýčovitej hit. Představ si to.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej
3: Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.
1: Another day was saved.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
0: Rádio Hej.
4: Rádio Hej.
5: Na nic si ne...
6: Hej, hej, hej.
7: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé paprky.

0: odvedeme do varu. Tak, takhle se vaří na rádiu Hej, Hej.
1: Zaprášená fotka z let neurčitý.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey. Zůstaň s námi a bude ti hej.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.

pátek v 10 to jsou stresy, srdce má máš v krku, kde si káva, nikde Kriste Páne, všecko je zavírované, zavřené a pod rouškama táhne se to pambu s náma, mě snad jebne. Se slzou v oku, bo jsem na 60 roku ohrožený druh jak panda, to už děcka není sranda, vy si jezdíte na lyže, já mám dechové potíže, mě snad jebne. Klaus nenosí respirátor, říká, že je

Děcka doma na výuce počítače mají v ruce, no a máma volá dědu, děda zve, to nedovedu, já si tady v klidu žijí, odchovaný na noký. Mě snad jebne. Jak bych věděl, co má nastat ještě, že jsem přestal chlastat, nepokecaš, neposedíš, doba je na té.

Bož, nebuďte lidi smutní z východu, se valí Sputnik z Unie a AstraZeneca, to jsem zvědav, co nás čeká v dubnu, maximálně v maji, až nás všecky opíchají, než mě jemne.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo, ojedinělé s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 10. Teplota v 1000 metrech kolem 8 stupňů, na východě kolem 3 a foukat má slabý, na východě mírný severní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia Hey Rádia i Sázava přeje Veronika.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Milí posluchači, právě nám dohráli Volbeat, od mikrofonu vás zdraví Tomáš a já vás vítám u poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se mrkneme na 21. týden, co se v tomto týdnu odehrálo, teď už kysáci.

20. května v roce 1944 se narodil zpěvák Joe Cocker, takže my si teď pouštíme jeho známý single Tonight.

21. května v roce 1983 se David Bowie v USA dostal na vrchol hitparády se singlem Let's Dance a v roce 1967 se narodil kytarista kapely Citron Jiří Šperl.

22. května v roce 1971 album kapely The Rolling Stones Sticky Fingers se v Americe dostalo na vrchol hitparády. Vstoupilo do historie také díky obalu, na kterém bylo použito nové logo skupiny, které znáte dodnes. To znamená, že mělo podobu rtu s vyplázným jazykem.

23. května v roce 1947 se narodil člen kapely Electric Light Orchestra. Bill Hunt.

24. května v roce 1941 se narodil americký zpěvák a textař Bob Dylan a v roce 2003 Paul McCartney odehrál se svou kapelou první koncert v Rusku, na který se dostavilo přes 20 000 fanoušků.

25. května v roce 1985 se Dire Straits v Británii v Americe dostali na vrchol hitparády s albem Brothers in Arms a v roce 1948 se narodil Klaus Main, lídr skupiny Scorpions.

26. května v roce 1964 se narodil Lenny Kravitz, americký zpěvák, kytarista a textař, a v roce 1972 se narodil bývalý bubeník Oasis, Alan White.

Přátelé, dnešní díl pořadu Hudební výročí je u konce a já se s vámi musím rozloučit. Já vám přeji krásný zbytek dne a my se uslyšíme zase s dalším dílem za týden.

Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticketportálu a na webu helldays.cz.

0: Léto začíná tady. www.helpdays.cz.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

0: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo, ojedinělé s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 10. Teplota v 1000 metrech kolem 8 stupňů, na východě kolem 3 a foukat má slabý, na východě mírný severní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.
3: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.

0: Přátelé, zdraví vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo, ojedinělé s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 10. Teplota v 1000 metrech kolem 8 stupňů, na východě kolem 3 a foukat má slabý, na východě mírný severní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.

0: Bylo 11 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Hey Radio. Hey Radio.
2: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás v zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
3: Nevadí, je tady Rádio Hej. Rádio Hej vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hej vám nabídneme lepší svět, svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hej, váš průvodce dnešní realitou.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže.

Čau, ahoj vám všem, dobrý den či večer na FM. Ať jste malý, velký, tlustý, tenký, nosíte bikiny anebo trenky. Mám pro vás brusunovou show na rádiu Sázava Tak & Go. Show, co nic neřeší, ale snad vás pobaví a potěší. Na nic víc si ani nehraje, a kdo to pochopí, ten to vyhraje. Že stačí chvíli zastavit se, všem zlobám tedy postavit se. Tak poslouchej a to hned, ať si třeba doktor jen holej chvět. Já jsem ten DJ, co má styl, co narodil se, aby pobavil.

0: Jak už jsem ti snad jednou řekl, nechci tvý prach ani tvůj nekrytej šek. Stačí mi jen slova půl říct, ale budu rád, když mi dáš i víc. Telefon můj snad každý už zná a voláme se jen ten, kdo se mi zná. Tak honem rychle, nažav ten drát, ale bacha vole, tady nesmíš mi lát. Halo, halí, trochu soli, kdo tam, propan či butan?
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo, ojedinělé s deštěm nebo přeháňkami. Nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů Celsia, na severovýchodě kolem 10. Teplota v 1000 metrech kolem 8 stupňů, na východě kolem 3 a foukat má slabý, na východě mírný severní vítr. Bio 1 mírná zátěž. Hezký den vám ze studia Hej Rádia i Sázava přeje Veronika.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: vás Kamil Střihavka. Rokopera Praha pro vás připravila
1: magickou rokovou operu Malý princ.
0: Přijďte si užít tuto spektakulární multimediální show.
1: Ve středu 27. května od 18 hodin.
0: Tohle zažijete pouze v Rokopeře Praha. Vstupenky na www.rokopera.cz.
2: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Hell Days 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
5: Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu.
6: Double.
5: Každý den v tomto čase.
6: Double.
5: Výběr klasického roku z našeho playlistu.
6: Od 12 do 14 hodin.
5: Double.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se gengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
3: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na

Začíná playlist Music na rádiu Hey, ve kterém i tentokrát zmapujeme to nejzajímavější z hudebních novinek. Dneska se podíváme na čerstvá alba třeba od Bring Me The Horizon nebo Foo Fighters, omrkneme nové singly a desky, které jsou na obzoru, dáme taky nějakou českou muziku.

0: A jako bonus nějaké to hudební ohlédnutí. Tak co říkáte, jdeme na to?
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Britská kapela Bring Me the Horizon vydala nový koncertní film a živák s názvem Live in São Paulo. Záznam vznikl na konci listopadu v roce 2024, jak už název napovídá, v brazilském São Paulo, a podle samotné kapely jde o jejich vůbec nejlepší koncert. Fanoušci se tedy těší z pohlcujícího audiovizuálního zážitku. Nechybí záběry z dronů, několik kamerových úhlů ani autentické momenty přímo z publika. Setlist přitom mapuje celou kariéru kapely. Film se letos na jaře promítal i v kinech po celém světě a od dubna je dostupný také digitálně a na fyzických nosičích. Bring Me the Horizon tak znovu ukazují, proč patří mezi nejvýraznější jména současné rockové scény.

Američtí rockeři Foo Fighters jsou zpátky a tentokrát opravdu pořádně nahlas. V pátek 24. dubna vydali své už 12. studiové album. Ta deska vznikala v letech 2024 až 2025 a přináší návrat k syrovému energickému rocku, který tuhle kapelu proslavil. Zásadní novinkou je i změna za bicími. Poprvé se na albu představuje Ilan Rubin, který dodal nahrávce novou energii. To album má jen něco přes 36 minut, takže jde o nejkratší desku kapely vůbec, ale rozhodně ne o tu nejslabší, ba právě naopak. Kritici mluví o návratu ke kořenům a

Německý kytarový mák a virtuos Axel Rudi Pell vydal v březnu své nové studiové album Ghost Town, se jmenuje, už jsme o něm v našem pořadu mluvili. A na tomhle albu najdete poctivý hard rock, plný silných riffů, melodických refrénů a typické Pellovy atmosféry. Na albu mimo jiné najdete také duet s legendárním Udo Dirkschneiderem. No a protože náš pořad Playlist Music je vysoce specializovaný hudební pořad pro náročného posluchače, tak s dovolením tuto skladbu zahrajeme jako dnešní speciální bonus. Myslím, že vám udělá radost, tedy mě osobně úplně nadchla.

Posloucháte playlist Music a teď tu máme něco pro všechny milovníky pořádně ostrých kytar. Řecký virtuos Gus J vydává nové album Steel Ban, které vrací do hry čistokrevný heavy metal v té nejenergičtější podobě. Někdejší kytarista Ozzy Osbourne opět ukazuje, že technika není všechno, důležité jsou hlavně silné melodie, dravé riffy a atmosféra. Na desce hostují také Doro, Matt Barlow, Ronnie Romero, takže o metalovou sílu rozhodně není nouze. A právě z novinky Steel Ban si teď pustíme další ukázku.

0: Tolik dnes k aktuálním albům, no a my se za malou chvíli podíváme na nové singly a v té souvislosti si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Posloucháte Playlist Music.
1: Rádio je slyšet.

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na nové singly a taky si povíme, na jaká alba se brzy můžeme těšit. Švédská hardrocková legenda Europe se po 9 letech vrací na scénu s novým studiovým albem Come This Madness, které vyjde už 25. září. První ochutnávkou je single One and One, který podle frontmana kapely patří k nejzásadnějším skladbám desky, kombinuje návrat ke kořenům kapely s odrazem dnešního světa. A pozor, to ještě není všechno. Europe vyráží na velké turné ke 40. výročí ikonického alba The Final Countdown. Start je naplánovaný na 30. září a čeká nás spojení legendární minulosti s novou energií.

Teď tu máme švédskou moderní metalovou formaci Metalite. Tahle kapela chystá na letošní podzim své studiové album s názvem Discovery. Deska naváže na předchozí konceptuální příběh z alba Expedition One a znovu posluchače vtáhne do futuristického světa plného technologií, vesmíru a hledání lidské identity. Kapela už naznačila směr novinky několika singly a jeden z nich si za chvilku pustíme. Přesné datum vydání zatím známé není, ale jisté je jedno. Discovery patří mezi nejočekávanější metalové novinky letošního podzimu.

Německá heavy metalová legenda UDO chystá na začátek příštího roku opravdu výjimečné trojité výroční turné. A proč hned trojité? No, protože oslaví hned tři velké milníky. 75. narozeniny frontmana Udo Drechschneidera, 40 let existence kapely a také vydání svého jubilejního 20. alba. Novinka naváže na úspěšnou desku Touchdown a vyjde začátkem příštího roku. Fanoušci se tak můžou těšit nejen na osvědčené hity, ale taky na zbrusu nový materiál. No a dobrou zprávou je i to, že UDO nevynechají ani Českou republiku, 8. února zahrají v Ostravě a o den později 9. února v brněnském Sonocentru. Takže pokud máte rádi poctivý německý heavy metal, tak si tohle rozhodně nenecháte ujít.

0: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.
1: Tohle je stále Playlist Music na Rádiu Hey a teď si myslím, že je ta správná chvíle mrknout na domácí hudební scénu. Kapela Martyho Banda vznikla v roce 2019 a má za sebou desítky odehraných koncertů v klubech, na letních festivalech, vinobraních, pivofestech, firemních i dětských dnech, zkrátka kde se dá. V témže roce, tedy v roce 2019, vydali debutový single a ten samý rok na podzim odjeli turné jako předskokan kapely Jelen. Díky vydanému singlu se jejich hudba dostala do rotací některých českých rádií a do širokého povědomí posluchačů. Druhý single, ten se jmenoval Fata Morgana, tak kapela vydala pod producentským dohledem Petra Lebedy z kapely Rybičky 48, se kterou kapela občas vystupuje jako host na jejich koncertech. V roce 2023 si kapelu jako hosta na svých koncertech vybrala sama i skupina Činasky. Z jejich druhého alba si možná vzpomenete na píseň Loser, která bodovala v různých hitparádách a znát ji můžete i z vysílání známých rádií, včetně Rádia Hey. Kapelník Martin Hon byl také hostem na Rádiu Hey, no a já jsem tedy moc rád, že vám dnes mohu představit a zahrát jednu z novinek, kterou kapela před časem vydala.

Česká rocková stálice, mluvím teď o kapele Zakázaný ovoce, vydala na začátku roku své 8. studiové album Mezi láskou a nenávistí. Novinka navazuje nejen na předchozí desku Svět se změnil, ale i na loňské oslavy 20 let kapely. Na albu nechybí ani skladba Jack and Sally, která původně vznikla už v roce 2014 a později se přetavila v hit Zastávka na znamení. Nová deska vznikala pod producentským dohledem Honzy Chudana ze skupiny Škvor a znovu spojila autorskou dvojici Jaris a Štěpán Soukup. Kapela sama mluví o nejdospělejší nahrávce své historie. Po vydání alba vyrazila kapela na jarní klubové turné, které vyvrcholí velkým křtem 6. června na pražském Střeleckém ostrově.

Náš pořad Playlist Music dospěl ke svému závěru a já se s vámi pro dnešek rozloučím takovým malým ohlédnutím. A tentokrát se podíváme o 2 roky zpátky. Před 2 lety touto dobou přicházel virtuózní kytarista Marty Friedman s emotivním singlem Dead of Winter. Skladba byla 2. ochutnávkou z jeho solového alba Drama a překvapila tím, že Marty vůbec poprvé na své solové nahrávce vsadil na výrazný vokál. O ten se postaral Chris Brooks s Like a Storm. Samotný Marty tehdy popsal skladbu jako hudbu, která má posluchače podržet v těžkých chvílích a dodat jim pozitivní energii. Videoklip navíc upozorňoval i na téma duševního zdraví. Album Drama nakonec vyšlo 17. května v roce 2024 a nabídlo atmosférickou, emotivní a technicky brilantní jízdu, která jen potvrdila, proč je Marty Friedman dodnes považován za jednoho z nejvýraznějších kytaristů rockové a metalové scény. A to je z Playlist Music pro dnešek všechno. Jsem moc rád, že jste poslouchali, mějte se moc hezky, loučí se Standa Čeněk a příště zase naslyšenou.

0: Je 15 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Jste nespokojeni s politickou situací. Trápí vás zaměstnání šéf, hroutí se vám manželství, a to nikoli vaší vinou.
3: Nevadí, je tady Radio Hey. Radio Hey vás přenese do světa, v němž je nastolena spravedlnost. Právo je činěno zadost a čistá bílá košile vítězí nad špínou lží a nenávistí. Spojte se s námi. Na nosných vlnách Rádia Hey vám nabídneme lepší svět. Svět hudby, svět přátelství, svět lásky. Rádio Hey, váš průvodce dnešní realitou.

krokodýl. O míle vždycky snil, však nikdy se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava u mikrofonu Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl. Tentokrát to bude díl bez hosta, ale věřím tomu, že bude i tak pro vás zajímavý, protože si povíme zajímavosti o kapelách z klubové scény. Vy mi často píšete nebo i říkáte, že tenhle ten pořad vám pomáhá objevovat kapely, které jsou vlastně v České republice, ale i v zahraničí a hrajou spíš takovou tu klubovou scénu. No a jednou z těchto kapel, kterou jste měli možnost tady tak trochu objevit, ale samozřejmě nejenom tady, je kapela Reflections of Karma, kde kapelníkem je Maťko Myšík. Maťko Myšík, známý youtuber, který má pořad Kytarová zbrojnice, a pokud ten pořad znáte a máte ho rádi, tak Maťo připravil další Kytarovou zbrojnici live. Bude to v sobotu 30. května už od 11 hodin v Praze v kulturním domě Barikádníků na legendární Barče, kde bude takový jako v uvozovkách veletrh kytar a kytarových aparátů a efektů a toho všeho, a k tomu doprovodný program, kde se hraje a povídá o kytarách a tak dál. Takže moc to doporučuji, je to 30. května od 11 hodin. No a samozřejmě Maťo koncertuje z Reflections of Karma, když se kouknete na jejich Facebook, tak tam těch koncertů je celá hromada. Nejbližší koncerty, které mají, je 16. května v Brně a 23. května v Trhových Svinech. Tak, pojďme si dát dvakrát The Reflections of Karma.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly Reflections of Karma a tam takovým kapelníkem je Maťko Myšík, znáte ho asi z YouTube, z pořadu Kytarová zbrojnice. A ještě jednou připomínám, že 30. května v Praze na Barče bude Kytarová zbrojnice live. Už je to od 11 hodin, sobota 30. května, doporučuji, budou tam možnosti vyzkoušet různé kytary, aparáty, domluvit si koupy těch věcí, samozřejmě krabičky a tak dále, bude tam krásný doprovodný program, takže 30. května v Praze na Barče. No a my pokračujeme v mapování té v uvozovkách klubové scény a další, koho jste měli možnost nejenom tady, ale taky tady objevit, je Michal Skořepa a jeho alter ego Pan Lynx, ale samozřejmě i kapela Pan Lynx. Je to takové zjevení na této scéně, vydali dvě alba, obě alba byla nominovaná na ceny Anděl, ale ani jednou to neproměnili, snad se to povede po třetí. A Pan Lynx, když jsme u těch koncertů, které tady tak jako avizují, tak oni mají na svých stránkách především koncert ve Futuru z The Switch, ale to je až v listopadu, 24. listopadu, ale do té doby hrají na různých festivalech, tak si tady aspoň dva nějakým způsobem uvedeme. První takový speciální je 5.7. Tom Alive v Praze, což jsou narozeniny Toma Frédeho z Imodium, ale k tomu se ještě dostaneme. No a pak samozřejmě krásné ztráty, nebo krásný ztráty, 14. až 15. 8. ve Všeticích, kde hraje mimochodem i třeba Čechomor, nebo Klára Vytisková, nebo Aneta Langerová. A samozřejmě je to festival Michala Prokopa v Framus 5. Co jsem tak slyšel, tak je snad už vyprodaný, nevím, když tak na to mrkněte. Na každý pád tady je dvakrát Pan Lynx.

A na rádiu Sázava dozněl dvakrát Pan Links, no a my si děláme takový vhled do klubové scény. Další kapelu, kterou bych tady rád zmínil, a samozřejmě byl tady i hostem Dan Frimmel, taky youtuber, podobně jako Maťo Mišík. Dan Frimmel má hračky na hraní a recky na vaše pecky, takže ho možná znáte z YouTube, ale má skvělou kapelu Mean Messiah a Mean Messiah budou mít taky teďko nějaké koncerty, takže si je pojďme tady říct a pak si dáme dvakrát Mean Messiah. Takže 22. května to bude Boogerfest v KD Stará Ves u Rýmařova, takže tam vás zveme. No a potom mrkneme na vlastně červenec, tak to je 11.7. Fest Chřipská a 18.7. ještě zahrajou v Trhových Svinech, takže dvakrát Mean Messiah na rádiu Hej a Sázava.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněly dvakrát Mean Messiah. My si děláme takový jakoby klubový vhled. No a pár písniček zpátky jsem zmínil kapelu Imodium a Tomáše Frédeho. Tomáš Frédé bude slavit svých 40 let na scéně, ne, ale na tomhletom světě. No a k tomu vlastně chystá takový krásný koncert v Praze, bude se to jmenovat Tom Alive Fest, bude to 5.7. a kromě zmíněného pana Linkse tam zahrajou i další kapely, ale především kromě domácí kapely Tomáše Frédeho Imodium tam zahraje s dvěma dalšíma kapelama, se kterýma zpívá, jedna je Labe a druhá je Walkmans, takže si to určitě nenechte ujít. No a kromě toho ještě Imodium zahrajou 26. v Čeradicích, takže zveme na Imodium a pojďme si dát dvakrát Imodium.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněli dvakrát Imodium. Děláme si takový klubový vhled a bavíme se o různých koncertech, i když teď spíš těch klubů se jde ven a hraje se na open airech. No ale občas se hraje i vlastně v těch klubech. No a další, na koho bych vás rád pozval, je 13. století. Samozřejmě znáte, jsou to nestoři gotického roku a 13. století má docela dost těch koncertů, takový docela blížící se a důležitý je 22. května v Drnovicích u Vyškova, kde zahrají s kapelou Pačes. S kapelou Pačes mimochodem zpívá Bára Basiková, nebo zpívala 4 roky a tohle je takový rozlučkový koncert s ní, takže doporučuji. No a 13. století potom zahraje 26. v domácí Jihlavě na Březfestu a potom budou samozřejmě na Bazin Firefestu ve Spáleném Poříčí, takže to je od 25. do 27. 6. a tady je dvakrát 13. století.

To chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.

Na rádiu Hej a na rádiu Sázava doznělo dvakrát 13. století a uděláme si takový oslý můstek. Na závěr tohoto pořadu bych vás rád pozval i na svoji kapelu, také gothic rockovou, jmenuje se Projekt 13 a my budeme hrát 23. května v Panenském Týnci přímo uvnitř toho nádherného nedostavěného gotického chrámu Panny Marie a budeme tam hrát sami, budeme hrát dlouho a bude to s videomappingem, takže na ten chrám opravdu budeme dělat různé vizuály a myslím si, že to bude opravdu stát za to. Předprodej je na qrticket.cz, zbývá asi 20 lístků, takže budeme rádi, když to vyprodáte a užijete si s námi tenhle ten koncert. A na závěr tedy dvakrát Projekt 13, to je dneska všechno. Od mikrofonu se loučí a za týden naslyšenou těší Matěj.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Chceš vidět naživo Dimitri, Tři sestry a Harley ve Frýdku Místku? Festival Helldays 2026 otvírá sezónu 5. a 6. června a k tomu ještě dostaneš Redze, Aleše Brichtu, Amorfia, místní pořadající kapelu 100 na 100 a spoustu dalšího. Tak neváhej, lístky seženeš na ticket portálu a na webu helldays.cz. Léto začíná tady. www.helldays.cz.
1: Ahoj rockeři, zdraví vás Pavla Forest. Oslavte s námi 20 let rock opery ve stylu Peaky Blinders. V rockové opeře Boj o moc se Kengy poperou v neděli 24. května od 16 hodin. Rock opera CZ.
2: M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey. Radio Hey. Kvalitní rock.

0: Nezapněte celou basu, zůstaňte u rozhlasu.
1: Hey Radio CZ.

Hezký a příjemný večer, milí posluchači, máme neděli. A v neděli to znamená, že to budeme válet mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Od mikrofonu rádia Hej vás zdraví a vítá Honza Kulík. A co si dáme? Dáme si odevírák večera, podvečera, možná, že i odpoledne pozdního. A potom kalendář, než si dáme do Lennona s Dickinsonem. Takže odevírák bude co? White Snake. Pomalu a hezky se to jmenuje. To nebude žádný rachot. Já si myslím, že se vám to bude třeba i líbit.

Tak máme odbitou kapelu na odvíráku a kalendář. V roce 43, co se událo v dějinách muziky, teda abychom měli jasno, 17. května. V roce 43 se narodil János Kőbor. To bude u Mega asi.

Tak to jsme měli Omegu, milí přátelé, Ezust ESO 49, to se nám narodil 17. května Jirka Korn, to jsou Mickey, Shut Up a taky Olympic. U toho Olympiku, tam to jeho působení nevím, no, to jsou některé skladby. No, byla doba taková. Ale mohli bychom zkusit i Rebels, tam bychom možná něco vytěžili, tak jdem na to. Uvidíme. Jedna předělávka by tady byla stará.

Tak to byli starý dobrý Rebels a 49. tady mám ještě jednou, nebo možná i dvakrát podle toho, jak to vyjde. 49. po druhý, 17. květen po druhý, Bill Bradford se narodil, to jsou Yes.

A jak se na to tak dívám, tak tady vidím 49. ještě do třetice. 17. května se narodil Andrew Leitmer, mezi přáteli dobře zvaný Andy, to je kapela Camel. Myslím, že to byla taky dobrá kapela kdysi.

Tak to bychom měli Kejmel, známou tot kapelu, dá se říct, že i super kapelu. Podíváme se o kousek dál. Co tady máme dalšího? Jinak v roce 52 se narodil Roy Adams. To jsou Climax Blues Band. Taky zajímavá grupa.

Další kousek, který tady vidím, je, vydržte mi chvíli, a to bude super kapela. A v roce 58, 17. května se narodil Paul Di'Anno. Paul Di'Anno to Iron Maiden, tutovka. Tak dáme.

Tak se podíváme dál, co to máme. Bob Dylan, to bude zajímavý, ale předtím mám ještě jednu věc a to je rok 63. Na prvním výročí festivalu Monterey Folk Festival, který připadlo na 17. května 63, hrají mimo jiných taky Bob Dylan, Pete Seeger, Peter, Paul and Mary a taky John Belzová. Tu bychom si mohli pustit.

Pak bych tady našel... Koho bych tady našel? Našel bych tady rok 1966. 17. května Bob Dylan, který teprve nedávno rozšířil svoji doprovodnou kapelu o elektriku a bicí, koncertuje v Manchesteru. Chvíli předtím, než začne hrát slavnou Like a Rolling Stones, zvedne se ortodoxní fanda folku a začne mu nadávat do zrádců, jidášů a já nevím čeho. Boba Dylana to nerozhází, odpoví mu z pódia, že sám si podvodník a lhář. Chvíli se hádají a pak se Bob Dylan otočí ke kapele a nařídí, aby se do toho teda jo, pořádně opřeli a je vymalováno.

takhle byl Bob Dylan elektrifikovaný 1967, 17. května, respektive od 17. května vedou Tremelous, britský žebříček singlový s peckou Silence is Golden, vypůjčenou od Four Seasons.

Tak tady jsme měli Tremelous a v roce 1968 se narodil 17. května Dave Ebusy, což jsou Pearl Jam, to bychom taky mohli.

A ještě stihnu jedny narozeniny. Jinak dneska v neděli 17. května má narozeniny Andrea Kor, což jsou Kors, a to je protože z hudebního kalendáře všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
3: No nic nehrajem a máme tady hned prvního posluchače v neděli, Jindra Zenová. Pan Jindra Zenová to vidí na Nirvánu. Zdravíme.

Tak, to bychom měli první přání. Já se dávám do druhého a uvidíme starý Cip Max. To by měli být Iron Maiden, ale já je musím najít, zkusíme. Iron Maiden. Tak mě vydržte chvilku. A já vám dokonce řeknu, pro koho to je. Ale musím chvilku hledat, jo, protože to dá docela práci v těch hromadách desek. A už to máme. Tak starý Cip Max píše: ahoj Honzo, zahraj Aldovi z Hukwald a Judovi Pačesovi píseň od Iron Maiden Last Tears. Tak to zkusíme, co to provede, jo.

Za chvilku bych tady měl mít Vladěnku, ale bude to chvilku trvat, protože já musím hledat kapelu a mám ji asi v deskách, tak dneska to dá trošku práce. Zatím Boogie. Boogie píše, že by rád Kern všem dobrým lidem. Tak všem dobrým lidem dáme Kern blízko nás. Tak tady to máme. Zdravíme Boogieho.

Tak to byly Kerni blízko nás a Vladinka. Našli jsme, dalo to práci, ale našli jsme. Zdravím rádio, prosím s holkama a posílám, jo, zdravím rádio a posílám s holkama ty nejkrásnější pozdravy a moc na tebe myslíme, tatko. A k tomu kapela Vixen.

Tak se podíváme, co máme dalšího. Dalšího tam máme. Po kapele Vixen tam máme koho? Vypadá to na Jerryho a Jerry dává koho? Co to bude zač? Midvine. Nezapomeň si vzpomenout. Dobrý večer, dnes prosím o tento song. Tak dáme song.

Dobrý. Jerry vybere vždycky dobrou záležitost a já tady vidím Jirku z Frýdku Místku. Jirka z Frýdku Místku dává helovíny, příliš mnoho slzí. Zahraj všem řidičům na noční směnu. Tak zahrajeme na tu noční směnu, no? Jak jinak?

teď bych měl mít jedno přání. Mám takovej dojem, že to bude Libor Mnichovický. A mělo by to být Guano Apes. Zdravím a posílám.

A pak tady vidím Lenku z autobusu, dává Rudinku Wild kapelu, baladu Williamu Kidovi, Honco Zarej Karvinské, Brzdi Pačesovi, Cipovi Maxovi, Lenka z autobusu. Tak zdravím, posílám.

Tereza 24, Tereza 24 dává pro všechny, co měli dneska volno, Metalindu, tak zdravíme a vy, co jste měli volno, poslouchejte.

Tak to bude raz, milí posluchači, Metalinda. Přibývá nám tady ještě něco. Jirka Pačes, Judas by dal. Takže zkoušíme Judas, klasika od nich. A mělo by to být Breaking the Love. Toko, proč by ne? Všem autobusákům zahraj Judas. Tak autobusáci.

A vidím tady, za chvilku budu zkoušet Járu Mrkvičku, našeho stálého posluchače, a vidím tady mimo jiný Karvinskou brzdu, ten bych chtěl rád zahrát pro všechny autobusáky. Dneska to je zkouška autobusáků, sraz dokonce. Tak jo, tak zdravíme všechny autobusáky.

tuple to Hanka dohrává a já tady mám, jak jsem hlásil, Járu Mrkvičku. Zdravím Járu Mrkvičku z Hasičárny a všechny dobráky z Mokrý Lhoty, co jsou na pivu zrovna v Hasičárně, ředitel autobusu.

ředitel autobusu a pak je tady po ředitelovi autobusu, je tady Alda ze Sklenova. Alda ze Sklenova by rád schody na nebe od Cepelínu. Pozdravuji tebe do studia celou moravskou odnož. Tak, nejsem napřímo, ale oni snad ano. Já věřím, že jo, pevně.

Staré vaši in the heaven. A mám tady Marcelku z Pražské kotliny, naši stálou posluchačku. Rolling Stones, Paint It Black. Dobrý večer, Indo, prosím, našel byste a zahrál. Najdu rád a taky zahraju i rád Paint It Black od Stonů. Moc děkuji a zdravím z dnes prosluněné matičky Prahy. U nás bylo taky ku podivu hezky, ale jsem tam nějaká ta přeháňka.

Pane Black, slavný Rolling Stones, a se dívám na hodiny, nehlásil jsem devítku dneska, protože jsme to hráli tu blatanku nebo něco v té době, abych to musel přetrhnout a to se mi nechce. Ale jinak vám jako řeknu, že 21 hodin 16 minut, skoro, nebo už vlastně bylo. Tomáš ze Zubrnic vidí dneska na vítku na Petra Nováka. Takový je svět. Dobrý večer, prosím o zahrání písničky od Petra Nováka. Přeji pohodovou neděli všem. S pozdravem Tom.

Tak to byl Petr Novák, konkrétně teda z alba Takovej je svět, což vyšlo někdy v 70. roce. Já tady mám Zdenála, Zdenál to vidí na žížeň, teda od kabátů pochopitelně, jak jinak, že jo?

Žízeň, jo, tak pro Zdenálovi jsme zahráli. Já tady vidím Mišaše, ale to budu muset někde schrastit. Doufám, že to najdu. A Jurášek tady taky možná něco bude mít, jestli to najdu. Dušín, Mirek Dušín, nebo Dušín, jenom Dušín, by rád nechal si zahrát Pod tlakem od Fialek. To je jau. To jsou věci, když se nezastaví deska, no, tak já jdu to napravit. Tak Mirek Dušín, já si to pořád pletu s tím Foglerem. Tak Dušín, poslucháč, bych chtěl ty Fialky, no, tak dobrý. To je hezky udělaná předělávka. Já jsem dlouho to nikdo nechtěl, ale je to fakt dobrý. Tak jo, zdarec do studia a zdravím z Kuřárny píše, tak to dáme.

Pod tlakem, já jsem taky pod tlakem, ale časovým teda. A já tady mám, Pavel bych chtěl, Mike'a Oldfielda Omarom. Omarom to je taková, Príhal to udělal jako, ale kousek jenom z toho. On je to velice rozsáhlá skladba a já i kdybych se rozkrájel, tak už se s ní nevejdu, jo. A ještě tady mám spoustu dalších věcí, tak jak bychom to udělali. Nějakou pohádku pěknou, ono je to vlastně Príhal to udělal, tak, jako takový takovou pohádkovou písničku. Ale to je těžko teď najít během chvilky, ten vinyl, ale co bychom s tím udělali? Mike'a Oldfielda bychom zachovali, ale vyberu Moonlight Shadow, protože doopravdy jsem už v časovém presu. A zkusím to někde najít na příští týden, jak tu českou verzi uvidím, co se s tím nechá udělat, jo. A krásný nedělní večer, pane Kulík, můžu toto příjemnou pohádku pro Nelly a Terry. Doufám, že se děvčatům bude líbit i tato ta krásná věc, můj let šadu. A já to do týdne nějak připravím, no. Oni jsou asi dvě verze týhle skladby, jedna má 12,5 a jedna má asi 32 minut a nějaký drobný, no, to bychom se nesrovnali už. Tak jo, tak to uděláme takhle.

že se to holkám líbilo. Já to zkusím příští týden najít a najít tu verzi s tím plíhalem. Ta je fakt, ta nemá chybu prostě, jo, ale a zajedno nechá se to dobře vysílat, protože to není dlouhý, jo. To je s těma dlouhýma souborama vždycky tady máme problém. Buď to se nevejdeme do hodin, nebo tak. Tak, do Zdislavic se kouknem. Láďa ze Zdislavic, Modrá obálka od Landy to bude.

schránky, modrávo balka a v ní složenka. Skřípu zubama, jedu do banky, cestou uzrává temná myšlenka. Konto na nule.

Zdravím do Zděslavic a pak je tady, hádejte, kdo je tady, Venca S. To znamená, že to budou do Jetřice, úplně nejkrásnější vesnice na Sázavou. Morčí budává dneska, no, tak co dáme od Morčíby? Asi Over and Over, třeba, myslíte, že by to šlo? No, by to šlo a pevně věřím taky, že to půjde.

tak jak to vypadá, milí posluchači, tak se nám to povedlo nahodit. Ono se to někdy stane, že to takhle po cestě někde se zauzlí ty zony. Tak ještě jedno přání, možná dvě stačím, ale už je to napováženou s časem. Tak tedy, Mišoš, náš stálej posluchač, tentokrát vybral... Co vybral Mišoš? Vybral Iron Maiden, konkrétně teda Smrt nebo Slávu. Did or Glory, tak dáme, no. Tak zdravím, Mišoše, a pouštíme.

tak Iron Maiden nám dohráli. Hlavně se nám to povedlo, no, navázat spojení. Bez spojení není velení. A vidím tady, jsem říkal, kde je Monika v kotelně, že se neobjevila. A Monika je v kotelně, což je dobře. A Monika píše, že by bylo dobrý dát kapelu Ghost. Jo, tak to dáme, no. Tak zdravíme Moniku do kotelny a posíláme.

0: Tak to byl starý, dobrý biohazard, ještě z 90. Jmenuje se to Pomílená identita. No to dobrý, no. A pak tady máme Pavla Sůzu, našeho stálýho posluchače, náš stálý posluchač by rád slyšel Komunál a Talisman. Já si myslím, že bychom to ještě zvládli. Tak půjde to nebo nepůjde? Já si myslím, že jo, že to tam ještě nějakým způsobem že mačknem. Tak jo, zdravíme, Pavlíka posíláme.
1: Radio Hej. S Jirem Radio Hej. Das Radio. Na Tidlich.

něco nám přes týden udělat. Jestli by nějakou srozumitelnou verzi tady v archivu našel. Juráček, vrátil jsem se z víkendového rybaření, tak prosím zahraji pro vyčištění hlavy. Doufám, že brali. Brali v neděli? Ale i tak Petru zdar.

Slayer, no tak to je jasný, to je odborník by řekl, že tato kapela je velice známá význačným hudebním rukopisem. No to tu celá šupec tohle. Pak tady má, ale zajímavý, jak se to zvrhlo v takový trešovej dejchánek dneska ve finiši. Pak tady má ještě Fanda ze Zdislavic, ne Láďa, ale Fanda, to je zase jiný posluchač. Tady má Persona non grata od kapely Exodus. Ono je to taky, dá se říct, stejnojmenné album, že by rozproudění před noční jízdou by rád píše, ale problém je ten, že přetahujeme a Persona non grata má v čistý důlce skoro 8 minut a to už je moc a já nechci riskovat zase nějaký závar technický, protože už jsme skoro 10 minut přes. Tak jestli bych mohl Fandovi do Zdislavic na rozproudění před jízdou nabídnout Helmet. To je taky dobrá kapela a má to celkem snesitelný 3 minuty a něco. Nedá se svítit, musíme to dneska zavřít, už je po zavírce, znáte, jak to vypadá v hospodě, po zavírce chodí vrchní, rozsvěcí, zasíná světlo. To já teda nedělám takovýhle věci, protože, že jo. Tak tedy, dáme Helmet. To je velmi dobrá kapela a jinak já vám děkuju za poslech a měl bychom se těšit, teda měli bychom se slyšet úterý, v úterý to je blues a pak ještě tomu hodinka přidanýho Big Beatu navíc. Tak tedy, mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na Hejku, držte vlnu.

lidi, posloucháte Rádio Hej. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej Rádio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem.

0: docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.